gor dem ze kan jimak chilge zala dem re jange gar kor kor na khawna war timun la do musala amar bad na ja uta hu ko fasna gor dem ze kan jimak chilge zala dem re jange gar kor kor na khawna war timun la do musala amar bad na